Největší potěšení pro ortodoxního lumpa školovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej. Za chvíli seš červů potrava.